0: हरि ओम,
1: हरि ओम,
0: गुड डे,
1: हेस्की डैन,
0: विश यू वेरी नाइस डे,
1: प्रेयु वाम क्रासनी डैन।
0: यस्टरडे वी हैड अ पर्टिकुलर पोस्चर्स,
1: včera jsme měli určité pozice.
0: Now what is the main point for us?
1: A co je ten hlavní bod pro nás?
0: If we do wrong,
1: když něco cvičíme špatně,
0: whole life we are doing wrong,
1: tak to cvičíme špatně celý život.
0: We can't achieve our goal.
1: A nemůžeme pak dosáhnout svého cíle.
0: We should not imitate others.
1: Neměli bychom napodobovat ostatní.
0: Nowadays there are many different kinds of movements and exercises and I don't know what, and all they put as a yoga.
1: Dneska jsou všelijaké způsoby, jak se cvičí, různé cviky a všechno se to nazývá yoga.
0: In England they say Rishi Bishi.
1: V angličtině se tomu říká Rishi Bishi.
0: Yeah, this is the rice and beans and everything, the mushrooms and all inside.
1: Takový myšmaš, že se prostě všechno zamíchá dohromady.
0: So there is many things, this exercise and that exercise, that Pilates and Pilates and Pundra, many things. But that is not a yoga.
1: Čili oni vezmou tady kousek nějakého cvičení, tam vezmou další cvičení a všechno to smíchají dohromady, ale to není yoga.
0: You can speak very good Czech language.
1: Můžete mluvit výborně česky.
0: And you are here 50 years, 60 years.
1: A jste tady třeba 50-60 let.
0: But still, immediately one will say it is a foreigner.
1: Ale hned na vás je stejně poznat, že jste cizinec původní.
0: Mother tongue language is the mother tongue.
1: Mateřský jazyk je mateřský jazyk.
0: So imitation is not good.
1: Takže napodobování není dobré.
0: We are searching original.
1: A my hledáme to původní.
0: We are losing everything.
1: Ztrácíme, přicházíme o všechno.
0: So yoga is very simple.
1: Yoga je velice prostá.
0: And very scientific.
1: A zároveň velice vědecká.
0: It calms down our mind, our emotions, etc.
1: Sklidňuje naši mysl, emoce a podobně.
0: And that affects on our other part of the body.
1: A to má vliv na další části našeho těla.
0: Our nerves.
1: Na nervy.
0: Muscles.
1: Svaly.
0: Organs.
1: Orgány.
0: Circulation.
1: Na krevní oběh.
0: Digestion.
1: Na trávení.
0: Joints.
1: Na klouby.
0: Many things are suffering.
1: Mnoho,
0: if we do something wrong.
1: Mnoho z toho trpí, když děláme něco špatně.
0: If we have half knowledge.
1: Když máme jenom poloviční poznání.
0: Then also suffering.
1: Tak také to přináší utrpení.
0: If we have anger.
1: Když se zlobíme.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Conflicts.
1: Konflikty.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: It's suffering our inner organs.
1: Tak tím vším trpí naše vnitřní orgány.
0: So if we can slow down.
1: Tak kdybychom dokázali zpomalit.
0: That no competition.
1: A nezávodit.
0: No challenges.
1: Nemít to jako soutěž.
0: And just do the simple postures.
1: A jenom se věnovat těm jednoduchým cvikům.
0: Yes, she said, Swamiji tells good.
1: Kos to potvrzuje, že
0: this
1: to
0: bird
1: říkám
0: said,
1: správně.
0: Yes, listen to her.
1: Znělo to jako ano.
0: Yes, it was.
1: Bylo to tak.
0: So, also the pranayams.
1: A taky pranayama.
0: So, yoga is yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: So many people have different names of the yoga.
1: Mnoho lidí dává různé názvy józe.
0: So they have put, it's called the International Day of Yoga.
1: A vznikl Mezinárodní den jogy.
0: It's only yoga.
1: Ale je to jenom yoga.
0: Why they didn't write yoga in daily life?
1: Proč tam nepíšou yoga v denním životě?
0: Then other one will say that yoga.
1: A další řekne, proč tam nenapsali
0: then we'll say that yoga.
1: Tu moji jogu, anebo tu moji jogu.
0: So you have one name.
1: Je to jeden název.
0: So your name is only that name.
1: A vy se nějak jmenujete a to vaše jméno je
0: now
1: jedno?
0: Director and managers and his excellency and this and that. It has nothing to do with your name.
1: A může se vám říkat vaše výsosti, excelence, pane řediteli, ale to není vaše jméno.
0: We have name.
1: Máme jméno?
0: Rama.
1: Rama?
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Not a professor Rama.
1: A není to ani profesor Rama.
0: Director Rama.
1: Pan ředitel Rama.
0: Engineer Rama.
1: Pan inženýr Rama.
0: No. Only Krishna.
1: Je jenom Krishna.
0: No other titles.
1: A nemá žádné další tituly.
0: Very simple.
1: Je to velmi prosté.
0: Buddha.
1: Buddha.
0: No one writes Mr. Buddha.
1: Nikdo nepíše pan Buddha.
0: Just Buddha.
1: Jenom Buddha.
0: And similarly Jesus.
1: A podobně Ježíš.
0: So we call Jesus.
1: Říkáme mu Ježíš.
0: Engineer Jesus, Doctor Jesus, Professor Jesus.
1: Není to ani pan profesor Ježíš, pan inženýr Ježíš.
0: The city mayor of the Jesus.
1: Ani pan starosta města Ježíš.
0: So therefore only that Jesus.
1: Je to jenom ten Ježíš.
0: And so God is only God, not a Mr. God, Professor God, that and that. Only God.
1: A stejně tak Bůh je jenom Bůh. Není to žádný profesor Bůh a pan Bůh, nic takového.
0: We give our humbleness and our respect something to it.
1: A my k tomu přidáváme tu svoji úctu a pokoru.
0: So similarly, yoga is a yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: And from this, we shall choose those good postures, easy postures that everyone can practice.
1: A z toho bychom měli vybrat takové pozice, tak snadné pozice, aby je mohli cvičit všichni.
0: It is good, but we have, if we said we practice yoga, then we should pay attention.
1: Je dobré cvičit jogu, ale když cvičíme jogu, tak bychom měli na určité věci dávat pozor.
0: Now we go for yoga practice.
1: Teď, když přejdeme k cvičení jogy.
0: There is a 90 years old person.
1: A máme tam třeba 90letého člověka.
0: And there is a 19 years old student.
1: A pak máme 19letého studenta.
0: So now the 19 years can stand up quickly, make a head standing, this standing, every standing.
1: Tak ten 19letý mladík se může rychle postavit a stoupnout si na hlavu a dělat všelicos.
0: But 95 years one.
1: Ale ten, komu je 95,
0: doesn't understand.
1: Tak ten to nechápe.
0: That cannot go together.
1: To prostě nejde dohromady.
0: So that's I have given this name yoga in the life.
1: Proto jsem to nazval yoga v denním životě.
0: But our postures are for everyone, for the small children till the above 100 or 100, above 1000 years.
1: Aby ty naše pozice byly vhodné jak pro malé děti, tak pro lidi nad 100 anebo nad 1000 let.
0: So we shall understand every postures.
1: Bychom všem těm pozicím měli porozumět.
0: Are good, but not extreme.
1: A chápat, že všechny jsou dobré, ale nejít do extrému.
0: To put your one leg over this side of your neck and other leg on this side.
1: Nemusíte si dávat jednu nohu za krk a druhou nohu ještě za ní.
0: And holding the buttocks.
1: A držet se za hýždě.
0: And making cradle.
1: A v tom se kolébat.
0: Some are they doing, they can.
1: Někteří to tak cvičí, dělají to.
0: But then suddenly something happened to the spine.
1: Ale pak se něco stane s páteří.
0: And that cradle doesn't open any more hands and legs.
1: A z té kolíbky se už nerozpletou.
0: Just lying there.
1: Tak tam jenom tak leží.
0: So there are some people can do.
1: Někteří lidé to zvládnou.
0: So this is individual.
1: A je to individuální.
0: not for all equal.
1: A není to pro všechny stejné.
0: So we are trying to get simple postures that other also can do and have the same benefit.
1: Čili my bychom se měli snažit o jednoduché cvičení, které zvládnou všichni a zároveň má pro všechny příznivé účinky.
0: Therefore yoga is yoga, that's all.
1: Proto yoga je yoga a to je celé.
0: Yoga means union.
1: Yoga znamená spojení.
0: Then yoga, it means joined.
1: Yoga je sjednocení.
0: Balance.
1: Vyváženost.
0: Harmony.
1: Harmonie.
0: Uniting.
1: Spojení.
0: It is a science.
1: Je to věda.
0: From the body.
1: O těle.
0: And if we go very deep, still yoga.
1: A když jdeme velmi hluboko, tak je to pořád yoga.
0: That parents begins thinking to have a child.
1: Když rodiče začnou uvažovat o tom, že by chtěli děti.
0: There they begins to change the diet.
1: Tak začnou měnit způsob stravování.
0: Which kind of grain you should eat.
1: Přemýšlí o tom, jaké obiloviny by měly jíst.
0: Which kind of nuts you should eat.
1: Jaké oříšky.
0: Fruits.
1: Jaké ovoce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Now, you see this puja, what they are doing.
1: A ta puja, které se tady věnují.
0: There is a purification.
1: Tak je očistná.
0: Now, the parents try to purify their energy in the body.
1: A jde o to, že rodiče se snaží pročistit si energii těla.
0: This is a science.
1: A už, to už je věda.
0: And it is a true.
1: A je to pravda.
0: You can make experiment.
1: Můžete si udělat takový pokus.
0: So that first they are doing puja.
1: Čili napřed provedou půdžu.
0: The husband and wife both.
1: Jak manžel, tak manželka.
0: Then all including the nature, the trees, the vegetations, the earth, the space, all elements, etc.
1: A je to půdža ke všem, k celé přírodě, ke všem prvkům, k celému tady tomu prostoru okolnímu.
0: It purifies our whole body, whole energy.
1: Půdža, která pročišťuje celé naše tělo, veškerou energii.
0: But husband and wife should have same thoughts, same feelings, same wish.
1: A manžel s manželkou by měli mít ale stejné myšlenky, stejné pocity, stejné přání.
0: Not like you are thinking of the other person.
1: Ne, tak aby jeden z nich myslel na někoho
0: dalšího.
1: Doing
0: only puja and this, but you are thinking on someone.
1: Děláte společnou půdžu, ale přitom myslíte na někoho úplně jiného.
0: That will bring very negative energy, very, very.
1: To by pak přitáhlo velmi negativní energii.
0: You are humiliating that element or the goddess.
1: Je to jako když jako pokořujete ty elementy a bohy.
0: We can control the body.
1: Dokážeme ovládat tělo.
0: But we can't control the feelings and mental thoughts.
1: Ale pocity a mentální myšlenky ovládat nedokážeme.
0: And according to that, the child will become.
1: A podle toho všeho takové dítě se nám narodí.
0: You see, one father.
1: Jeden otec.
0: Have the thoughts. Good.
1: Má dobré myšlenky.
0: But they were two mothers.
1: Ale byly dvě matky.
0: Two women.
1: Dvě ženy.
0: It's a long story of one rishi.
1: Je to takový dlouhý příběh o jednom rishim.
0: He had 13 women, wives.
1: Ten rishi měl 13 manželek.
0: Only.
1: Jenom.
0: And all were like one in the mala.
1: Všichni byli jako kuličky na jedné male.
0: But one was not, she was the eldest one.
1: Ale jedna nebyla tak docela.
0: Dominating.
1: Byla to taková nejstarší.
0: Angry.
1: Dominantní a zlobila se.
0: Everything.
1: A všechno.
0: But of course she was faithful to her husband.
1: Ale samozřejmě, že byla věrná svému manželovi, je to pravda.
0: But now she want to sleep with him. Time of sunset.
1: A tato manželka s ním chtěla spát v době západu slunce.
0: And he said,
1: a on the rishi, řekl, ten rishi jí řekl,
0: that my dear,
1: Moje milá,
0: this time is not for these things.
1: Doba, kdy zapadá slunce, není určena pro tyto
0: this
1: věci.
0: Is time for meditation, for ceremonies, for this and that.
1: To je čas na meditaci a na obřady.
0: It is time where the sun is setting and night is coming. This era is for spiritualities.
1: Když zapadá slunce a přichází noc, tak to je doba, kdy se člověk má věnovat duchovním věcem.
0: And in this time, if someone tries, then will be a negative or a devil.
1: A když někdo v tuto dobu
0: Asuri, Shakti.
1: Jakoby dělá něco jiného, tak může vyvolat asurické síly, démonské síly.
0: So, but she was insisting.
1: Ale ona na tom trvala.
0: So her son became as the Rakshasa.
1: A její syn se ovšem potom narodil jako Rakshasa.
0: And from other time for the other woman, his wife, had the divine child.
1: A ty ostatní manželky, které počaly v jinou dobu než při západu slunce, tak ty měly božské děti.
0: He became the king of the heaven.
1: The Rakshasa?
0: No, Indra.
1: Indra se stal králem nebes.
0: Became the king of the heaven.
1: Stal se králem nebes.
0: And now the Asura.
1: A ten Asura.
0: He also have a right.
1: Měl taky právo.
0: It is his father's kingdom.
1: Protože říkal, to je přece království mého otce.
0: I am also son of the this rishi.
1: A já jsem taky syn toho rishiho.
0: I have a right.
1: A já mám právo.
0: To have the heaven.
1: Mít nebe.
0: And since that time.
1: A od těch dob.
0: Still fighting wars.
1: Pořád probíhají boje.
0: That's called Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Pořád spolu bojují ty Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: So when you get child.
1: Takže když máte dítě.
0: With anger. With the hate.
1: Když ho počínáte s hněvem, s nenávistí.
0: With the pain.
1: S bolestí.
0: Alcohol.
1: Pod vlivem alkoholu.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Then that child.
1: Tak takové dítě,
0: which will come, the soul will come, is still not here.
1: Které přijde, ta duše tady ještě není, ale vy ji přitáhnete.
0: But it will not be good.
1: Ale ta duše nebude dobrá.
0: So that is very, very important. This positive harmonies, purified good thoughts, and should know the times.
1: A taky velmi důležité, abyste ty děti počínaly s dobrými myšlenkami, v harmonii, s láskou a aby to bylo ve správnou dobu.
0: So purification of our body.
1: Jde o pročištění těla.
0: Our mind.
1: Mysli.
0: Our feelings.
1: Pocitů.
0: Emotion.
1: Emocí.
0: Our thoughts.
1: Myšlenek.
0: Our awareness.
1: Našeho vědomí.
0: Our consciousness.
1: Vědomí.
0: And our aim for what you are going to get a child.
1: A aby jsme měli jasný cíl, proč to dítě vlastně chceme.
0: You are bringing that soul to a human body.
1: Přitahujete duši do lidského těla.
0: You give a human body to that soul.
1: Dáváte tělo určité duši.
0: Now soul is in this body as a present.
1: A ta duše je v tom těle jako ve vězení.
0: He don't want to go out and he's unhappy be inside.
1: Nemůže jít ven, ale zároveň je nešťastná, že je uvnitř.
0: Someone said.
1: Někdo řekl.
0: I feel so bad under my skin.
1: Cítím se špatně ve své kůži.
0: I don't feel happy in my life.
1: Nejsem v životě šťastný.
0: Better I die.
1: Radši bych umřel.
0: But you can't die.
1: Ale umřít nemůžete.
0: The fear is there.
1: Protože máte strach.
0: So that was that time rishis was giving only the children for the world on this earth for all to do good and spiritual energies and work.
1: A tehdy Rishiové přiváděli děti na svět proto, aby tady rozvíjeli dobro a věnovali se duchovní práci.
0: Then after this, all your pujas and your thoughts and you want to have a child and etc. and etc.
1: Když tedy chcete tu půdu proto, abyste měli dítě a věnujete se všem těm obřadům a čistým myšlenkám.
0: And mother knows.
1: Tak maminka ví.
0: That some soul is coming to her body or is there.
1: Že už nějaká duše vstupuje do jejího těla.
0: Father don't know still.
1: Ta otec o tom ještě neví.
0: But she will give him the happy news.
1: Ale maminka mu přinese dobrou zprávu.
0: Now that time husband have to help her like a servant.
1: A po tu dobu manžel manželce slouží.
0: But not servant like a slave.
1: A slouží ne, ale jako nějaký otrok.
0: But a protective.
1: Ale jako ochránce.
0: Humbleness, kindness.
1: S pokorou, s laskavostí.
0: Never angry.
1: Nikdy se na ní nezlobí.
0: Never say any harsh word to her.
1: Nikdy jí neřekne žádná tvrdá slova.
0: Of course she also.
1: A ona samozřejmě taky ne.
0: But then it has, must have very particular diet.
1: A pak je třeba dodržovat velmi přesnou, přísnou dietu.
0: Both side.
1: Na obou stranách.
0: Fruits, nuts, honey, jíst. Milk.
1: Ovoce, oříšky, med, mléko.
0: The rice.
1: Rýže.
0: Some good food.
1: Prostě dobrou stravu.
0: No alcohol.
1: Ne alkohol.
0: And no meat, no eggs.
1: Žádný maso, žádné maso, žádné vejce.
0: Now your mother became a holy mother.
1: Z matky se stává svatá matka.
0: Every mother is a holy mother.
1: Každá matka je svatá.
0: And you know what's happening in her body.
1: A víte, co se děje v jejím těle.
0: Even mother don't know exactly.
1: Ani ta matka to přesně neví.
0: But there is new world is creating.
1: Ale vytváří se tam celý nový svět.
0: And who knows that will be next Kali avatara.
1: A kdo ví, kdo bude další Kali avatara?
0: But he will come to that one.
1: Všem ten se narodí tomu.
0: Who is it? Who is a very faithful.
1: Kdo je velmi věrný.
0: Husband and wife, they have no interest of the sex.
1: Manžel s manželkou nemají žádné sexuální zájmy.
0: They want to have pure life.
1: A chtějí žít opravdu čistě.
0: And that child have must a particular constellation.
1: A takové dítě potřebuje speciální konstelaci.
0: And that nourishment what mother is taking.
1: A tu výživu, kterou matka přijímá.
0: That goes also in the body of the child.
1: Ta jde také do toho těla dítěte.
0: And every organs and nerves and everything what is developing in the body.
1: A veškeré ty nervy, orgány, všechno, co se rozvíjí v tom dětském těličku.
0: And there is always puja, morning, noon, evening.
1: Tak na to je také speciální půdža na ráno, na poledne a večer.
0: Always divine thought.
1: A s božskými myšlenkami.
0: And she always adores that you are the Atma.
1: A ta maminka se k tomu dítěti obrací jako k Atma.
0: Likewise.
1: Tak podobně.
0: And when the child is born, doesn't matter he or she.
1: A když se dítě narodí, ať je to chlapeček nebo holčička.
0: Both are equal.
1: Tak obě ty pohlaví jsou
0: the divine Shakti.
1: Holčička je božská Shakti.
0: And divine Shakti is worshipped first.
1: A ta je uctívána jako první.
0: All the Shaktis.
1: Všechny Shakti.
0: And there are holy places where the Shaktis appeared again.
1: Jsou svatá místa, kde se Shakti znovu objevila.
0: It's 52 holy places.
1: Je to 52 svatých míst.
0: This story is long, I'm not going to there.
1: Ale to je další dlouhý příběh, do toho

0: To se nebudu pouštět.
1: Then child should have very loving care.
0: A pak to miminko by mělo mít opravdu láskyplnou péči.
1: Father and mother.
0: Ze strany tatínka i maminky.
1: Now father and mother is like a bird.
0: Teď jsou rodiče jako ptáci.
1: And that baby is like an in the nest egg or a little baby.
0: A to děťátko je jako malé ptáčátko v hnízdě.
1: Their eyes must be constantly on the nest.
0: Čili jejich oči neustále hlídají to hnízdo.
1: Very often happens in nature, unfortunately.
0: V přírodě se velmi často bohužel stává.
1: The nasty bird comes.
0: Že
1: like a crow.
0: Přiletí třeba vrána nebo nějaký jiný pták.
1: Or some other animal. And takes the babies.
0: Nebo straka.
1: Little babies and kill, eat them.
0: Nebo jiné zvíře, které to hnízdo napadne a ty ptáčata vybere a sní.
1: Mother comes and look in the nest with such a sadness.
0: Maminka přiletí k hnízdu a dívá se s takovým smutkem.
1: You can't imagine her pain.
0: A nedokážete si představit její bolest.
1: She's looking in the nest and looking who was my enemy.
0: Dívá se do toho prázdného hnízda a kde je ten nepřítel.
1: The male bird comes.
0: A přiletí sameček.
1: Also sad.
0: A je také smutný.
1: I witnessed that.
0: Já jsem to viděl.
1: In Jadan Ashram.
0: V ashramu v Jadanu.
1: Big trees.
0: Tam jsou velké stromy.
1: And there's a nest of one bird.
0: A jeden pták tam měl hnízdo.
1: And they both how they were observing.
0: A viděl jsem, jak ho oba ty rodiče sledují.
1: I was about 3 weeks there.
0: Byl jsem tam asi 3 týdny.
1: And they gave the babies. From the eggs came out babies.
0: Z vajíček se jim vyklubaly ptáčátka.
1: And unfortunately on 3rd day.
0: A bohužel 3. den.
1: They thought the babies okay.
0: Si mysleli, že ty ptáčátka jsou v pořádku.
1: And crow came.
0: A přišla vrána.
1: And he took babies.
0: A ty ptáčata zahubila.
1: And birds, mother, parents came.
0: A když přiletěli rodiče,
1: very sad.
0: Tak byli velmi smutní.
1: Very sad.
0: Velice smutní.
1: Moving. And she was running behind the crow.
0: A ta samička letěla za tou vránou.
1: Tried to pick on his head.
0: A snažila se její zobákem bouchat do hlavy.
1: But crow is going up and down and see and... Have you seen such time like these birds?
0: Ale vrána před ní lítala nahoru a dolů. Viděli jste někdy něco podobného?
1: Therefore,
0: proto
1: the father and mother.
0: Otec a matka.
1: They should protect in every aspect.
0: By měli své děti chránit.
1: Then,
0: ve všech
1: ohledech. Of course, father have to go for work too.
0: Samozřejmě, že otec musí taky chodit do práce.
1: But after work you should come home.
0: Ale po práci byste měli přijít domů.
1: And many, when wife is pregnant.
0: A mnoho mužů, když mají těhotnou manželku.
1: And she is home and she's tired.
0: A manželka je doma, unavená.
1: Husband goes in pub.
0: Tak manžel chodí do hospody.
1: And drink there and eat there and then comes late.
0: A tam popíjí a jí a pak přijde domů v noci.
1: This is not good.
0: To není dobře.
1: Then it is a ceremony of the birth.
0: Pak je takový obřad při narození.
1: Then for 7 days or 15 days.
0: Pak když je dítěti 7 dní nebo 15 dní.
1: The first time saw the sun to the child.
0: Když poprvé
1: also ceremony.
0: Dítě vidí slunce, tak to je taky obřad.
1: Then when now what kind of nourishment mother should have.
0: A teď jde o to, jakou výživu by měla mít matka.
1: Nowadays they are going artificial, what you call proteins or vitamins and etc. etc.
0: Teď ty maminky často berou všelijaké umělé vitamíny a proteiny a podobně.
1: The real nourishment, real food.
0: Ale ta pravá výživa, skutečné jídlo.
1: That body accepts.
0: To tělo přijímá.
1: Artificial body doesn't. Accept.
0: A ty umělé doplňky vlastně nedokáže dobře strávit.
1: So many tablets what we are taking.
0: Takže ty spousty tablet, které bereme.
1: We are taking because we don't know what to do.
0: Bereme, protože nevíme, co dělat.
1: But this kind of vitamins which is artificial going.
0: Ale všechny ty uměle vyrobené vitamíny.
1: Is effects on the child.
0: Mají vliv na to děťátko.
1: Now, if mother drinks the orange juice,
0: když maminka vypije pomerančový džus,
1: the child gets diarrhea.
0: Tak to dítě dostane průjem.
1: If mother eats chili,

0: maminkou a říkala, ne, ne.
1: No, she don't like.
0: Ona nemá kávu ráda. Miminko nemá kávu ráda.
1: But she will not drink coffee.
0: A já jsem říkal, ale tomu miminku kávu přece nenabízí.
1: She said, but it comes in the milk.
0: A ona říká, no, to by dostala přes moje mléko.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So if you want to make your children very intelligent,
0: čili pokud chcete
1: very humble,
0: velmi inteligentní děti,
1: very kind,
0: pokorné a laskavé,
1: strong,
0: silné,
1: everything, then mother's nourishment must be written in the book.
0: Tak pak je třeba psát knihy o tom, jak se mají stravovat matky.
1: We have here one, our dear sister Kailash.
0: Máme tady naši milou sestru Kailash.
1: She's Indian.
0: Ona je Indka.
1: Now she's living in Atlanta.
0: Teď žije v Atlantě.
1: Of course, they are spoiled.
0: A samozřejmě, že jsou zkažení.
1: They are also taking different kind of vitamins and this and that.
0: A taky berou všelijaké vitamíny.
1: But her nourishment.
0: Ale její výživa.
1: And her mother.
0: A výživa její maminky.
1: That ask her.
0: Tak na to se jí můžete zeptat.
1: And I think she should write what after the birth one should eat.
0: A myslím, že by měla sepsat to, co
1: the
0: se má.
1: Child will be strong.
0: Po narození dítěte, aby dítě bylo silné.
1: Very vivid. Very aware.
0: Plné života, bdělé.
1: Very conscious.
0: A přitom vědomé.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So, I think, I know, my mother had that diet.
0: Myslím si, nebo spíš vím, že moje maminka takhle jedla.
1: And so, we know. So I was very small, like you were.
0: A když jsem byl velice malý, tak jako vy jste, když jste byli malý.
1: And when my mother would eat a little bit chili or something.
0: A moje maminka si dala trochu chili.
1: I was making war.
0: Tak jsem pak bojoval.
1: Well, so this is the duty of the father.
0: A to je povinnost otce.
1: And you know, don't think that mother is everything. No, no. Father is more than mother.
0: Nemyslete si, že maminka je všechno. Otec je dokonce víc než matka.
1: Father is protector.
0: Protože otec je ochránce.
1: Father is the master.
0: Otec je pán.
1: Father is blessing you.
0: Otec je požehnání.
1: And you know, the father have more love to the child than a mother.
0: A otec miluje to dítě možná víc než maminka.
1: But he doesn't show.
0: Jenom to nedává najevo.
1: Because the father have little bit not ego but proudness.
0: Ne, protože by měl moc veliké ego, ale je prostě hrdý.
1: It must be.
0: A musí to tak být.
1: Father should not become down.
0: Otec by neměl být
1: always nějaký. Energy, alert, clear.
0: Skleslý, ale měl by být plný
1: and now
0: energie.
1: Education begins.
0: A teď začíná výchova.
1: So after how many days you comes to the sun, to see the sun?
0: Po kolika dnech s tím děťátkem jít na slunce?
1: When you give the solid food to child?
0: Kdy mu začí dávat pevnou stravu?
1: So this comes to the samskaras.
0: A to všechno se zapisuje do samskáry.
1: Samskaras means certain ceremonies on certain age.
0: A jsou určité obřady v určitém věku.
1: So I turn little bit road in different direction.
0: A to všechno jsem vlastně říkal, protože jsem trošku změnil směr.
1: But this is also include with the yoga.
0: Ale to všechno je také součástí jogy.
1: And then will comes the mantras and exercises.
0: A pak přicházejí mantry a cvičení.
1: All our chakras in the body.
0: A všechny čakry v těle.
1: There are chakras on the footsole.
0: Jsou čakry i na chodidlech.
1: And this is called the earth chakra.
0: A jsou to zemské čakry.
1: And the mother or father.
0: A matka nebo otec.
1: They should massage every day footsole and palms.
0: By každý den tomu děťátku měli masírovat chodidla a dlaně.
1: And it should be like this little copper bowl.
0: Může to být něco takového jako tady taková kovová miska.
1: And little pure cow ghee or butter.
0: A čisté kravské ghee nebo máslo.
1: Put little on the footsole.
0: Trošku dáte na chodidlo.
1: Are you interesting?

0: Zajímá vás to?
1: Yeah, when I was about a few weeks only.
0: Když mi bylo jenom pár týdnů.
1: And I was screaming, I said to my mother, what are you doing? Don't do this to me.
0: Tak jsem plakala, volala jsem, co mi to děláš, maminko?
1: But what can I do?
0: Ale co jsem...
1: She held my foot and she was... So massage that like this.
0: Čili takto se to masíruje.
1: You will see how brilliant your brain will be.
0: A uvidíte, jak brilantní budete mít
1: mozek. How healthy you will be.
0: A jak zdraví budete.
1: All organs, everything will be relaxed.
0: Všechny orgány budou uvolněné.
1: So, 2 minutes left foot, 2 minutes right foot.
0: Čili 2 minuty levá noha, 2 minuty pravá
1: noha. Tickling.
0: Šimrá to.
1: If you do slowly, slowly tickling.
0: Když to děláte pomalu, tak to šimrá.
1: And if you do little bit strong, then it's... pleasant.
0: Ale když trošku přitlačíte, děláte to silněji, tak je to příjemné.
1: And then on the palms.
0: A potom na dlaně.
1: Many mothers knows.
0: Mnoho maminek to ví.
1: Kiran, are you right? Am I right?
0: Kiran, mám pravdu?
1: Your mother was tickling you?
0: Šimrala tě takhle maminka?
1: She... she have now grandchild and she's doing.
0: Kiran říkala, že teď má vnoučata a těm to dělá.
1: So this chakras, čili then ty... there are our chakras from the ankle joint till the knees.
0: Další čakry pokračují od kotníků až po koleno.
1: This chakras belongs to the vegetation.
0: To jsou čakry, které přináleží vegetaci.
1: And from knees till the hip joints.
0: A od kolen po kyčle.
1: Is called animal chakras.
0: Jsou zvířecí čakry.
1: Ashram the pashu shakti.
0: Je tam pashu shakti.
1: So there becomes animal energies coming up.
0: Čili tím vzrůstá tak jako animální energie.
1: And that is the time when the child or the yeah your child becomes what we call teenager.
0: A to přichází v době, kdy ty naše děti se dostávají do puberty.
1: And that needs the parents' awareness and food.
0: A na to je potřeba, aby rodiče byli bdělí a dávat pozor na stravu.
1: And then comes the human chakra.
0: Pak je část lidských čaker.
1: From the bottom of the spine.
0: Od konce páteře, kostrče.
1: Till the small of the brain here on the neck where the spine is adjoining the our skull.
0: Až do míst, kde končí páteř a začíná lebka.
1: This is called human chakra.
0: Čili tam všude jsou lidské čakry.
1: So joined up between animals and humans.
0: Čili spojení mezi zvířaty a lidmi.
1: So if you are aware and begins to do the human mantras and qualities to develop.
0: Pokud chcete v sobě rozvíjet ty lidské vlastnosti.
1: And then animal chakras will become weaker.
0: Tak ty zvířecí čakry se tím oslabí.
1: But now is more active animal chakras than the human chakras.
0: Ale dnes jsou aktivnější ty zvířecí než ty lidské.
1: Because it is not done that sadhana, that practice, that food, that education.
0: Protože se dětem nedostáváte správné výchovy a vzdělání, nestravují se správně a necvičí správně.
1: And after this human chakra is connection of the human and the divine.
0: Pak tam nahoře na páteři je tedy spojení mezi lidskými čakrami a božskými.
1: There are many brain centers.
0: A je mnoho mozkových center.
1: There's a bindu chakra.
0: Bindu chakra.
1: The nectar.
0: Tam je nektar.
1: And Sahasrara chakra for moksha.
0: A Sahasrara k mokše.
1: So the whole body of the human.
0: Čili to je celé lidské tělo.
1: And so such a construction.
0: A je tak postavené, poskládané.
1: That everything is in human body.
0: Že je v něm úplně všechno.
1: But this have to be taken care from father and mother.
0: Ale o to všechno se musí starat jak maminka, tak tatínek.
1: And watch your children.
0: Sledujte své děti.
1: When which kind of society they are, which kind of company they are.
0: A dávejte pozor na to, v jaké se pohybují společnosti, jaké mají kamarády.
1: But when they are already 10, 15, 18 years, they will not listen to you.
0: Ovšem, když je jim 10, 15, 18 let, tak už na vás nedají.
1: It is from that time where the parents should think about this all the way how the soul comes to this earth.
0: Vliv na ně máte od té chvíle, kdy pomyslíte na to, že byste chtěli dítě a začnete k sobě přitahovat tu konkrétní duši z nebe.
1: Responsibility of the parents is not only to give birth to child.
0: Zodpovědnost rodičů není jenom porodit dítě.
1: But responsibility of the giving the all the human qualities.
0: Ale máte na zodpovědnost předat mu všechny lidské kvality.
1: Humbleness, kindness, everything.
0: Pokoru, laskavost, všechno.
1: And so this is a union.
0: Čili to je spojení.
1: From the cosmos.
0: Mezi vesmírem.
1: Where this soul comes is called soul. Is called atma anatma. Jivatma is atma anatma.
0: Odkud přichází ta duše? Je atma a jivatma.
1: So it means atma is the supreme.
0: Atma je to svrchované.
1: And jivatma is the soul.
0: Jivatma je duše.
1: So the soul is a mixture of the atma and jivatma.
0: Čili duše je vlastně taková směs toho átma a džívátma.
1: Let's say that your soul is coated from the átma.
0: Řekněme, že ta vaše duše je jakoby obalená tím átma.
1: And above that over is the samskaras.
0: A nad tím ten další obal jsou samskáry.
1: That your karmas.
0: To jsou vaše karmy.
1: So soul is protected inside.
0: Ta duše je ochráněná uvnitř.
1: And more it comes closer when the soul makes the journey on the earth.
0: A když ta duše se pohybuje po zemi, tak se to začne přibližovat.
1: In the Upanishad is written.
0: V Upanishádách se píše.
1: I think it's Brahadaranya Upanishad.
0: Myslím, že to je tato Upanishada.
1: That first the soul is released by that Dharmaraja, the god of the justice.
0: Že Dharmaraj, Bůh spravedlnosti, napřed jakoby uvolní tu konkrétní duši.
1: Is prepared for this soul to journey to the earth.
0: A připraví cestu na zem.
1: With all kinds of securities, this, everything.
0: A o všechno se postará, aby ta cesta byla zabezpečena.
1: Then it comes to our earth, the era of our earth.
0: Pak se ta duše dostává do prostoru naší země.
1: It comes in that environment first into the water.
0: A napřed se dostává do vodního prostředí.
1: Humidity.
0: Do vlhkosti.
1: Clouds.
0: Do mraků.
1: And through this the jiva comes astral. He's astral, not visible.
0: A není to nic viditelného, je to astrální
1: záležitost. But it comes down as the seeds on this ground.
0: Pak přichází v podobě semen na zemi.
1: Then it goes to the vegetation.
0: Pak prochází vegetací.
1: The seeds of the vegetations.
0: A semínky semeny té vegetace.
1: And then is searching where it will come.
0: A pak hledá, kam půjde dál.
1: According to destination. On destiny, sorry.
0: Podle svého osudu.
1: Karma, etc., etc.
0: Podle karem a tak dál.
1: Now where this soul should go in which body.
0: Hledá, do kterého těla by mělo vstoupit.
1: 8.4 millions different creatures.
0: Je 8 milionů 400 tisíc různých bytostí.
1: And soul have to send back from the space.
0: A ty duše se musí vrátit z toho vnějšího prostoru.
1: But according to the karma it goes there.
0: A podle karem jdou na konkrétní místo.
1: Blessed, lucky,
0: požehnaní, šťastný.
1: Fortunate one.
0: S velkým štěstím.
1: That soul comes to the human body.
0: Se duše dostává do lidského těla.
1: Because then have the chance to come out of the cycle of birth and death.
0: Protože v lidském těle má možnost dostat se z toho koloběhu zrozování.
1: This is only the last gate.
0: Tam je ta poslední brána.
1: To enter to the liberation.
0: Odkud může vstoupit do osvobození.
1: If we don't follow the human rules,
0: když se nebudete řídit lidskými pravidly,
1: kindness, humbleness,
0: nebudete laskaví, everything, pokorní a tak dále.
1: And if we neglect all spirituality and everything,
0: a budeme zanedbávat duchovnost a všechno,
1: then the last milestone which we have,
0: tak ten poslední takový milník, který máme,
1: we miss the last milestone,
0: tak ten vlastně mineme.
1: And we go again to the cycle.
0: A znovu spadáme do toho koloběhu.
1: So human is on the first or the last on the milestone.
0: Čili to lidské zrození je takový prubířský kámen.
1: To enter in Brahmaloka.
0: Odkud se dá vstoupit do Brahmaloky.
1: But many, many years and years, ages and ages, we missed it and we again go and we come.
0: Ale po celé věky se nám nedaří se do té brány trefit a padáme zpátky dolů a točíme se v tom koloběhu.
1: It's not sure that it will come to your country back.
0: Není jisté, že se ta duše narodí znovu ve stejné zemi.
1: You were fighting against other country.
0: Možná jste bojovali s nějakou úplně jinou zemí.
1: Now you are born there.
0: A teď jste se narodili v té zemi, proti které jste
1: and you will
0: bojovali.
1: Fight to your country.
0: A budete bojovat proti té předchozí.
1: You never knows where you will come.
0: Nikdy nevíte, kde se narodíte.
1: And maybe you will not come as a human.
0: A možná se nenarodíte ani jako člověk.
1: Again, we don't know.
0: Nevíme.
1: One saint said.
0: Jeden světec řekl.
1: Patta tutta dál se lé gají pavan udáj. Ab bichare kab milenge, dur padenge jaay. From this tree,
0: z tohoto stromu,
1: in the fall season,
0: na podzim,
1: with the wind,
0: s větrem,
1: strong wind came,
0: přišla vichřice,
1: and leaf broke from this tree,
0: a
1: fall down,
0: ze stromu padá list.
1: And wind has taken away from other side of the hills of the mountains.
0: A vichr ho zavál na druhou stranu hor.
1: Patta tutta dál se, that leaf fall down, separated.
0: List spadl daleko od stromu.
1: Destiny of the wind took far away.
0: Osud v podobě větru ho zanesl daleko.
1: Now the leaf said.
0: A lísteček na to říká.
1: This separation.
0: Toto oddělení.
1: My destiny has taken far away.
0: Můj osud mě zanesl daleko.
1: Will I come again?
0: Jestli pak se ještě vrátím.
1: On my beautiful branch of that my tree.
0: Zpátky na tu moji větvičku na stromě.
1: And I will be on my same place.
0: Jestli pak se vrátím na to samé místo.
1: How nice my garden park is.
0: Jak krásná je ta moje zahrada.
1: But the destiny has taken so far away.
0: Ale osud mě zanesl tak daleko.
1: So don't think that it will come again on this tree.
0: Čili nemyslete si, že se vrátíte zpátky na ten samý strom.
1: This is the reality.
0: Taková je skutečnost.
1: So as long as we are living.
0: Dokud žijeme.
1: We are human.
0: Jsme lidé.
1: What means for me human?
0: Co to znamená pro mě být člověk?
1: What makes me human?
0: Co ze mě dělá člověka?
1: How to create the human?
0: Jak ze sebe udělat člověka?
1: Etc.
0: A tak dál.
1: And that is one of the way called the yoga, the union between father and mother.
0: A to je jedna cesta jógy, to je to spojení mezi otcem a matkou.
1: And then you continue do your sadhana.
0: A pak pokračujete dál ve své sadhaně.
1: And there are many, many sadhanas.
0: A je mnoho různých sadhan.
1: Yesterday we were singing.
0: Předevčírem jsme zpívali
1: that bhajan.
0: Bhajan.

0: There are four kinds of practice.
1: Jsou čtyři druhy cvičení.
0: Through that you can get to the liberation.
1: Kterými se můžete

0: The first practice.
1: První cvičení.
0: To know the truth and untruth.
1: Je poznat pravdu a nepravdu.
0: What is the truth and what is untruth? What is reality and what is unreality?
1: Co je pravda a co je nepravda? Co je skutečnost a co je neskutečnost?
0: Vedanta said, Veda said, Adi Guru Shankaracharya said.
1: Veda, Vedanta a Adi Guru Shankaracharya říká.
0: Brahma Satya.
1: Brahma Satya.
0: And Jagat Mithya.
1: A Jagat Mithya.
0: Brahma Satya. The final truth.
1: Brahma Satya, konečná pravda.
0: Is the Brahman.
1: Je Brahman.
0: Jagat Mithya, this samsara, this world.
1: Jagat Mithya znamená tato samsara, tento svět.
0: Is not permanent.
1: Není trvalý.
0: Mithya.
1: Mithya.
0: Like bubbles on the water.
1: Jako bubliny na vodě.
0: Is not for long.
1: Nevydrží dlouho.
0: Like our age.
1: Jako náš věk.
0: We were little child.
1: Byli jsme malé děti.
0: Teenagers.
1: Pubertáci.
0: Young.
1: Byli jsme mladí.
0: And getting slowly, slowly down.
1: A pomalu stárneme.
0: And walking with the hands on.
1: Chodíme s rukama za zády.
0: And some are walking very spine is bowed down.
1: Někteří, když jdou, tak mají úplně skloněnou páteř.
0: The destiny said.
1: Osud říká.
0: You are searching grave.
1: Těm, co se tak ohýbají, že už hledí do hrobu,
0: hledají. We will carry you there, don't worry.
1: Nemusí si dělat starosti, dojdou tam.
0: My dear, this life cannot remain as it is.
1: Moji milí, tento život nezůstane takový, jaký
0: so
1: je.
0: So this unsatya, unreality.
1: Čili toto je unsatya, neskutečnost.
0: So you already now.
1: A už se vám ukazuje teď.
0: And when you were young, 10, 20, 30 years, 35 years, and doing the exercises.
1: A když jste byli mladí, bylo vám 20, 30, 35.
0: And then walking like this, the t-shirt, no?
1: Tak jste cvičili a pak jste chodili takovým tím způsobem.
0: But one day, gone.
1: Ale jednoho dne to
0: so
1: bude
0: this
1: pryč.
0: Is a mithya.
1: Čili to je mithya.
0: The leaves of the trees here, beautiful green.
1: Strom, listy tady na tom stromě jsou krásné,
0: we
1: zelené.
0: Wish that it could be all the time.
1: A my si přejeme, aby tak zůstaly na pořád.
0: But just in one month.
1: Ale přejde měsíc.
0: We will invite you to collect all this.
1: A pozveme vás, abyste je schrabali tady všechny.
0: Brahma Satya Jagat Mithya.
1: Brahma Satya Jagat Mithya.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Yeah. We can have this everlasting.
1: Můžeme mít stále zelené listy.
0: Now in the Kali Yuga.
1: Teď v Kali Yuze.
0: There is two immortal.
1: Jsou dvě věci nesmrtelné.
0: Atma.
1: Atma.
0: And plastic.
1: A umělá hmota.
0: Plastic, even you burn.
1: Umělou hmotu, i když spálíte.
0: You think it is burned, it's not burned, it's in the space.
1: Myslíte, still. Že schořela, ale ona je ve vzduchu.
0: We can't destroy the plastic.
1: Plasty nejsou zničit.
0: Well, this is other subject.
1: Tak, přejdeme na jiné téma.
0: So the first technique is to realize, to know the reality, what is the reality and what is unreality.
1: První technika tedy je vědět, co je skutečnost a co je neskutečnost a rozlišit jedno.
0: Let's say that you have 500 billion years life.
1: Řekněme, že máte život dlouhý 5 milionů let, bilionů let.
0: But on one day will come the border.
1: Ale jednoho dne tam stejně přijde ta hranice.
0: Hariom. So that this jivatma is longing to become one with that supreme.
1: Jivatma touží se sjednotit se svrchovaným.
0: How to do?
1: Jak na to?

0: Vairagya, detachment.
1: Vairagya, odpoutanost.
0: But his attachment is very, very strong.
1: Jenže připoutanost je nesmírně silná.
0: Attachment is something, a glue.
1: Připoutanost je jako lepidlo.
0: Stuck on your one finger.
1: Které vám ulpí na prstě.
0: You take with this finger to throw it. It is stung here.
1: A vy se ho snažíte druhými prsty sundat.
0: You take from here to throw it like this thing here.
1: Místo toho se přilepíte a zůstane vám na té ruce.
0: That glue is very difficult to throw away.
1: A je lepidlo se opravdu odhazuje velmi těžce.
0: Attachment is the first problem of us all.
1: Připoutanost je takový prvořadý problém nás všech.
0: If you said or that you have no attachment, but you have attachment.
1: I když třeba říkáte, že jste nepřipoutaní, tak stejně jste.
0: You can tell Swamiji, have you attachment?
1: Můžete si říkat za Swamiji, že ty jsi připoutaný.
0: My attachment is so heavy.
1: A moje připoutanost je tak těžká.
0: Round the world.
1: Je celosvětová.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So my attachment is all of you.
1: Moje připoutanost jste vy všichni.
0: I always say, please liberate me, Mahaprabhuji.
1: Já se pořád modlím k Mahaprabhujimu, prosím, osvoboď mě.
0: But in this attachment we should do something good.
1: Ale s tou připoutaností bychom aspoň mohli
0: as
1: dělat
0: long
1: něco
0: as body is here,
1: dobrého, dokud tu máme těla.
0: The vasana is here.
1: Tak tu máme vásány.
0: Even at least feeling of going and washing yourself. This is also attachment.
1: I když máte třeba chuť se jít umít, tak i to je určitá připoutanost.
0: Or take a glass of water.
1: Nebo když si chcete vzít sklenici vody.
0: We have to survive.
1: Musíme tu přežít.
0: And without this survive, attachment, we cannot survive.
1: A bez určité připoutanosti bychom tu ani nepřežili.
0: But don't have attached in such a way.
1: Ale nebuďte připoutaní tak.
0: That you are crying for it.
1: Abyste pro něco plakali.
0: When gone is gone.
1: Když něco odešlo, tak to odešlo.
0: Forever.
1: Je to navždy pryč.
0: Eh? That's it.
1: Tak to je.
0: Buddha. So, but the attachment is just for your surviving.
1: Čili mějte takovou připoutanost, abyste přežili.
0: Otherwise it is said.
1: Jinak se říká.
0: From here, from the earth.
1: Odsud, od země.
0: Till the Brahmaloka, on the way.
1: Až do Brahmaloky, celá ta cesta.
0: This you have to resign the attachment.
1: Tak máte celou tu cestu na to, abyste se vzdali připoutanosti.
0: Pravda. All the 12 months.
1: Všech 12 měsíců.
0: You have to practice.
1: Je třeba, abyste cvičili.
0: To be above the attachment.
1: Abyste se posunuli nad připoutanost.
0: And the wall will, this bell will say there is no 13 months.
1: A ten zvon nás upozorňuje na to, že nemáme 13 měsíců.
0: But it is, there are 13 months.
1: Ale ve skutečnosti je 13 měsíců.
0: Every third year.
1: Každý třetí rok.
0: One month is going more.
1: Máme o měsíc víc.
0: How?
1: Jak to?
0: Because month is counted with the moon.
1: Protože měsíce se počítají podle měsíce, jako planety.
0: Third year.
1: A každý třetí rok.
0: There's a 13 full moons.
1: Je 13 úplňků.
0: So that is already counted a extra month.
1: Takže vlastně máme takový měsíc navíc.
0: Yes or no?
1: Je to tak nebo není?
0: So in the Jyotish.
1: Takže v Jyotishi.
0: Jyotish can tell us in 2000 years there will be the dark moon.
1: Jyotish nám může říct, kdy bude temný měsíc v období 2000 let.
0: That is a mathematic.
1: A to je matematika.
0: And that is true. It will come.
1: A je to pravda, opravdu to tak bude.
0: They will say what time and how long will last.
1: Oni předpoví, kdy třeba bude zatmění měsíce a jak dlouho bude trvat.
0: Yes, somebody is telling me.
1: Někdo mi to
0: říká. Okay. So, my dear.
1: Takže moji milí.
0: Yoga.
1: Yoga.
0: When we come to yoga.
1: Když přijdeme k józe.
0: Then we should not only jump like a monkey here and there.
1: Tak bychom neměli poskakovat jenom jako nějaká opice.
0: Come to the real yoga.
1: Ale přijít k té pravé
0: yoga. But asanas and pranayams.
1: Asány a pranayama.
0: It have great meanings.
1: Mají veliký význam.
0: Evening we will have again lecture on this.
1: A večer budeme pokračovat.
0: Little bit I will continue.
1: V přednášce na toto téma.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place.
1: Na krásný
0: Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.

0: also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: A ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly, the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called Asan.
1: A bude se to týkat pojmu Asan.
0: You have heard the name Asana?
1: Slyšeli jste už slovo Asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now, when I'm sitting and people come and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where's my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga?
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam?
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan?
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you if some sadhu comes and you ask that sadhu.
1: A také se stává, že přijde sadhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they say.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sendha.
1: A té se říká sendha.
0: And sendha means the salt.
1: Sendha znamená prostě sůl.
0: So you call the sendha namak or sendan salt.
1: A tak proto říkáte sendan namak.
0: Now the horse is also known as a sendha.
1: Ale koni se také říká sendha.
0: Horse is a sendha?
1: Čili kůně sendha?
0: Or the sendha salt.
1: A sůl je sendha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sendha?
1: A požádáte o sendha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa.
0: And you ask, bring me sendha.
1: A požádáte o sendha.
0: And you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan. Where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which
1: kde
0: is
1: mám?
0: My asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down, your mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttana asana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, I will suggest meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab, east, west.
1: Je to východ,
0: the west.
1: Západ.
0: A paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim utan.
1: Paschim utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So, paschim utan asan.
1: Proto paschim utan asan.
0: Very good name. Has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than the Paschim Uttana Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttana Asana.
1: O Paschim Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttana Asana is many, many things coming.
1: Paschim Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga Asana.
0: Paschim Uttana Asana, Bhujanga Asana. So this is also we call Asana.
1: A tomu všemu říkáme asány.
0: So then final. In which asana you are sitting?
1: A nakonec v jaké asáně sedíte?
0: So sukha asana.
1: Může to být sukha asana.
0: The one. So svast. Vajra asan.
1: Může to být Vajra asana.
0: Bhujanga da Padma asan.
1: Padma asana.
0: Sukha asan.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukha asan.
1: Ležíme v sukha asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný,
0: easier,
1: nebo příjemný,
0: comfortable,
1: snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called asana.
1: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
0: So especially all who now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asana.
1: Tak byste měli znát slovo asana.
0: Give the definition of the asana.
1: A umět dát definici slova asana.
0: And there you can mention this all. And explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayámy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayámy jsou jenom tři.
0: Pura, krečak, kumbak, that's all.
1: Pura, krečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayama.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayama.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a

0: Everything learned and you perfection.
1: Pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
0: Then you have an asan in the air.
1: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven. His fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care. You are in yourself.
1: Že se o
0: nic, you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit. Airport transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, "Yes, and I know that."
1: A najednou se zasmál a řekl: "Jo, jo, to vím."
0: And then again he was going and he said, "Yes, that's not like that."
1: A šel dál a pak řekl: "No, ale takhle to není."
0: I said, "He must be screw loose."
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his dhuni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dhun,
1: prostě
0: that's called a dhun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhun lagi begam ki. There's one bhajan, yes?
1: Je jeden bhajan.
0: Dhun lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho deva purisahar देव पुरुष हर की विश्वे नाथ विशंभर मन रे आरती सन सो इन दिस प्रेयर देयर इज अ धुनि लगी बेगम की
1: चले तो मॉडलेट भी है ये
0: धुनि लगी बेगम की
1: बेगम की
0: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
1: ये तो něco co nejde popsat
0: वेयर इज द awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.

0: Mahaprabhuji o této dhuni řekl:
1: Kya tum nahi nahi kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
0: Proč zapalujete ohně v dhuni?
1: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
0: Mé dhuni
1: without
0: hoří
1: the wood, sorry.
0: I bez dřeva.
1: So there's no any fuel to burn the dhuni.
0: Nic ho neživí, žádné dřevo.
1: But that dhuni is Manipura chakra.
0: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
1: That is a fire too.
0: Že v ní je taky oheň.
1: So yogic language.
0: Tak jogový jazyk.
1: So dhuni, dhun and dhyana.
0: Je dhuni, dhun a dhyana.
1: Dhyana means meditation.
0: Dhyana znamená meditaci.
1: Or dhyana means concentration.
0: A nebo taky koncentraci.
1: Dhyan se sunna. Listen carefully.
0: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
1: Listen alert, awareness.
0: Poslouchej s bdělostí.
1: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
0: Řiď auto prosím bezpečně.
1: So dhyana.
0: A to je všechno.
1: Dhyana, dhuni.
0: Dhyana.
1: Dhun. Etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc. etc.
0: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
1: Now, in many bhajans,
0: v mnoha bhajanech,
1: there is written something.
0: Se píše.
1: And that's for example,
0: například
1: Kanta Kamal me.
0: Například Kanta Kamal me.
1: There is one bhajan, yeah?
0: Takový je jeden bhajan.
1: Kanta Kamal me. Nee. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaaj aaj main mast banunga re. So there is a dhuni as a kant kamal. Kant kamal.
0: Čili je tam kanta kamal.
1: Kant kamal. Kant means the throat.
0: Kanta znamená hrdlo.
1: Kamal means the lotus.
0: A kamal je lotos.
1: And this is a Vishuddhi chakra.
0: A to znamená také Vishuddhi chakra.
1: Hirdaya kamal.
0: Hridaya kamal.
1: Hirdaya kamal mein to nahi. Hirdaya kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hirdaya kamal ki aankh khul jaye. So this is Hirdaya is the heart.
0: Hirdaya
1: znamená anahat lotus.
0: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
1: Similarly nabhi kamala.
0: A podobné je také nabhi kamal.
1: Nabhi is the navel.
0: Nabhi je pupek.
1: This navel. Nabhi kamal is that chakra, the lotus.
0: A je to tady lotosová čakra pupku.
1: Mool kamal. The Muladhara chakra.
0: A mool kamal je Muladhara chakra.
1: So for every chakra different names.
0: Každá chakra může mít různá jména.
1: It means same thing.
0: Ale znamená to totéž.
1: But this is what how they are using as a poetry or a song etc.
0: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
1: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan said.
0: Toto se zpívá bhajan.
1: Kudrat. This is again also Urdu words.
0: Kudrat je také slovo z určtiny.
1: Now kudrat means your destiny.
0: Kudrat znamená totéž co váš osud.
1: Kudrat means your thoughts.
0: Znamená to vaše myšlenky.
1: There are different meanings of the kudrat.
0: A zase kudrat má různé významy.
1: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
0: Toto je drama osudu.
1: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
0: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
1: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
0: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
1: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
0: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
1: Including
0: těch v čakrách.
1: The bija mantra.
0: Včetně bija mantra.
1: So on every petal there is one mantra.
0: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
1: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
0: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
1: That is their resonance.
0: A jde o to, jak rezonují.
1: And that resonance is balancing entire nerve systems.
0: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
1: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
0: A když se věnujeme kriya yoga, děláme
1: which you are doing every day.
0: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
1: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
0: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
1: And that this 12 chakras petals of the anahat
0: 12 těch plátků okvětních má anahata.
1: It's controlled by one bija mantra yam.
0: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a so, to je yam.
1: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
0: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
1: This you should know very clear.
0: To byste měli velmi jasně znát.
1: And this is a resonance on each alphabet.
0: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
1: The scientist said who knows about the language.
0: Jazykovědci říkají.
1: The perfect language is that which balances both hemispheres.
0: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
1: While dreaming.
0: Ve snu.
1: While talking.
0: Při mluvení,
1: while singing,
0: při zpěvu,
1: while thinking,
0: při přemýšlení,
1: and while writing,
0: a při psaní.
1: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
0: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
1: I only heard from this expertise, the scientists.
0: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
1: So there are only few languages.
0: Že na světě je jenom pár jazyků.
1: So Sanskrit.
0: A Sanskrit.
1: Old Greek.
0: Stará řečtina.
1: Parsi.
0: Parsi.
1: And then comes the Latin.
0: A potom latina.
1: But in two actions, Latin fell.
0: Ale v těch jakoby při dvou činnostech latina selhává.
1: So it is. This is in our body.
0: A to máme v našem těle.
1: We are too hurry.
0: Příliš spěcháme.
1: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
0: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
1: That we should know that word.
0: Měli bychom vědět, že slovo.
1: Is called šabda.
0: Říká se mu šabda.
1: And the word, the akshar,
0: pak je akshar,
1: the alphabet,
0: abeceda,
1: so and the knowledge,
0: a poznání, vědomost,
1: so the knowledge,
0: poznání,
1: the bhava,
0: bhava,
1: and shabda,
0: a šabda,
1: shabda, bhava and jnana,
0: šabda, bhava, bhava a jnana.
1: A Sanskrit learned person.
0: Člověk, který umí sanskrt,
1: or who read that language,
0: který je schopen v sanskrtu číst,
1: then the speech is balanced on these three things.
0: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
1: Šabda,
0: na šabdě.
1: Artha.
0: Artě.
1: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
0: Na tomto trojím je založena.
1: And this awakes in our chakra.
0: A to se probouzí v našich čakrách.
1: And that is kriya yoga use this very much.
0: A to velmi využívá kriya yoga.
1: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni char or this char, every char, there are many char.
0: Neříkejte si, tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
1: Sare ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
0: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
1: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
0: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
1: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
0: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
1: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
0: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
1: But then it goes so smooth.
0: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
1: When a good pianist comes.
0: Když přijde dobrý pianista.
1: And it's then it is said.
0: Tak pak se říká.
1: It's flowing.
0: Že to úplně plyne.
1: Like falling of the flowing of the oil.
0: Jako když teče olej.
1: Or ghee.
0: Nebo ghee.
1: Waterfalls not in balance.
0: Když teče voda.
1: But ghee or the oil falls very nice.
0: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
1: And this are harmony. That's my harmonium.
0: Pak je to v harmonii a od toho
1: harmonium
0: máme.
1: Is harmony.
0: Harmonium, yeah. Že yeah. Harmonie.
1: So these are last few instructions or the words for you to know.
0: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
1: So use all the name of our yoga postures.
0: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
1: There are some movements which we don't know the name.
0: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
1: We can any name give it.
0: Můžeme je nazvat jakkoliv.
1: These are some little movements.
0: To jsou takové ty drobné pohyby.
1: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
0: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
1: Of course, the wrist, we have the name also.
0: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
1: Elbow, we have also name.
0: Máme i pro loket.
1: Everything is named there.
0: Všechno tam má nějaký název.
1: You know? In English you don't have that much names.
0: V angličtině ani není tolik názvů.
1: Yeah, but in German there are more.
0: V němčině je jich víc.
1: German is more perfect.
0: Němčina je dokonalejší.
1: Than English language.
0: Než angličtina.
1: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
0: Linguist.
1: Maybe he's living or he's no.
0: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
1: English is a language coming from German.
0: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
1: And from the French horse boys.
0: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
1: I don't want to discriminate any
0: francouzštiny.
1: But ale this is who told me this.
0: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
1: Few people.
0: Od několika lidí.
1: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
0: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
1: If you speak very good German.
0: Ale když umíte hodně dobře německy.
1: It's like a flow of the oil.
0: Tak je to jako když teče ten olej.
1: But who can speak now good German?
0: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
1: Many of you. Okay, recipe. But there are many who learned good Germans and then they will speak is great.
0: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
1: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
0: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
1: I understand what he or she is speaking.
0: Rozumím tomu, co říká.
1: But it is so relaxing language.
0: Ale je to takový uvolněný jazyk.
1: Everything is relaxing.
0: Všechno je uvolněné.
1: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
0: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
1: Please.
0: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
0: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
1: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and they say, touch and say, yeah. That is the best language, no?
0: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
1: and
0: a
1: that
0: něco mu
1: touch of the mother.
0: A ten mateřský dotek.
1: Even animal feels.
0: Vnímají i zvířata.
1: When we go and touch the animal.
0: Když jdeme a pohladíme zvíře.
1: Home animals. Don't go and touch the cobra.
0: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
1: But it comes from the heart.
0: A když to vychází ze srdce.
1: Even any kind of animals babies.
0: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
1: Our heart melts.
0: Tak naše srdce jihnou.
1: And how cruel it is.
0: A jak je tvrdé.
1: The little chicken babies.
0: Když jsou třeba.
1: They are little and they throw them in hot water.
0: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
1: That is sin.
0: To je hřích.
1: A very big sin.
0: Je to veliký hřích.
1: There is no mercy.
0: A ti lidé nemají žádnou milost.
1: Anyhow, wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Come good home.
0: Dojeďte dobře domů.
1: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
0: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
1: Drive carefully.
0: Řiďte bezpečně, opatrně.
1: And make nice interval somewhere standing, resting.
0: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
1: And bless you.
0: In
1: the name of Alak Puriji Siddhipita.
0: Jménem Alak Puriji Siddhipita.
1: Siddhipnan Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansa Swami Maheshwaranand Puriji Gurudev.

0: ओम शलकुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सैल्यूटेशंस टू द कॉस्मिक सेल्फ।
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Sri Lakpurji Siddha Beat Parampara.
1: A pozdrav naší Siddha Beat Parampara.
0: My Dhanvat Pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Good evening to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: A dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo se díváte na Swamiji TV.
0: There's a beautiful lecture which I heard from Gurudev.
1: Je jedna krásná přednáška, kterou jsem slyšel od Gurudeva.
0: How to tame our mind.
1: Jak zkrotit mysl.
0: Our mind is chanchal.
1: Naše mysl je chanchal.
0: Chanchal means very restless.
1: A to znamená neklidná.
0: And that's normal for a human mind.
1: A to je pro lidskou mysl normální.
0: But you need to learn how to train your mind and tame your mind.
1: Ale je potřeba, aby se naučili, jak svou mysl vycvičit a jak ji zkrotit.
0: So Vishwaguruji gave example of a horse and a king.
1: Vishwaguruji dával příklad koně a krále.
0: The horse is a purna purusha.
1: Kůň je takzvaný purna purusha.
0: Only a horse, not even human men.
1: Ani ličtí muži nejsou jenom kůň.
0: Purna purusha means a fully full of complete man, a complete masculine.
1: A to znamená úplné mužství, úplný muž.
0: So in the olden times when the kingdoms and the kings used to exist.
1: A za starých časů, kde ještě byla ta království a králové.
0: They liked to always have horses in their stable.
1: A tak rádi vždycky měli koně ve svých stájích.
0: And one king had a male, large, big horse.
1: A jeden z králů měl takového velkého koně.
0: But the horse was very naughty.
1: A ten kůň byl velice neposlušný.
0: And the king wanted to ride it, but it never let the king ride him.
1: A ten král si na něm chtěl jezdit, ale ten kůň mu to nikdy nedovolil.
0: So the king got a little bit frustrated.
1: A krále to trošku štvalo.
0: And he said, and he did an announcement in his whole kingdom.
1: A nechal rozhlásit po celém království.
0: That I will give some good award to whoever manages to train my horse that I can ride him.
1: Že dám odměnu tomu, kdo toho koně skrotí, aby jsem na něm mohl jezdit.
0: In the process, many horse trainers broke many bones.
1: A snažilo se to mnoho trenérů koní a odnesli to zlomeninami.
0: But once a professional or a very knowledgeable man came and he said, give me your horse and I will train him and bring you back.
1: A pak tam přišel jeden opravdu znalý člověk a ten řekl, tak mi toho koně dej a já ho skrotím, aby si na ně mohl jezdit.
0: Everyone were trying to pull the ropes or to put the reins in his mouth and try to immediately ride him.
1: Všichni se snažili ho nějakými provazy spoutat nebo nasadit tu uzdu a hned na něm jezdit.
0: But this trainer was a little bit different.
1: Ale tenhle ten cvičitel byl trošku jiný.
0: He took the horse.
1: Vzal toho koně.
0: And it let it be.
1: A nechal ho být.
0: When the horse went to graze some grass.
1: Když ten kůň šel se napást trávy,
0: the trainer went with him and sat 10-15 meters near the horse.
1: Ten trenér, ten cvičitel šel s ním a sedl si tam kousek od něj.
0: At that times the lakes and the ponds were quite clean.
1: V té době ještě byly ty rybníky, jezera docela čistá.
0: It is us human beings who polluted the mother nature.
1: A jsme to my lidé, kteří jsme znečistili matku přírodu.
0: Nowadays it's not really possible anymore to drink from the lakes. I mean, some places yes, maybe, but many of the lakes and the water bodies are very polluted.
1: Obecně dneska už nejde se napít jen tak z jezera, možná někde ještě jo, ale obecně je ta voda hodně znečištěná.
0: So when the horse went to drink some water, the trainer also drank water from the same place.
1: A když ten kůň šel se napít vody, tak ten trenér pil stejnou vodu ve stejnou chvíli také.
0: And wherever the horse went, the trainer just let him go peacefully and followed the horse wherever he went.
1: A kamkoliv šel ten kůň, tak ten trenér ho nechal jít, ale vždycky šel s ním, provázel ho.
0: That went on for a long period of time.
1: A takhle to trvalo dlouhou dobu.
0: And one day the trainer didn't come with.
1: A jednoho dne ten trenér nepřišel.
0: And he said the horse then started thinking that what's going on.
1: A ten kůň si pomyslel, co se to děje.
0: Then the horse went 30-40 meters, 50 meters and saw that the trainer is not coming, so he went towards the trainer again.
1: A tak ten kůň se jako rozběhl nějakých 20-30 metrů a když si všiml, že ten trenér tam není, tak se zase otočil a vrátil se k němu zpátky.
0: And the trainer was sitting under a beautiful tree, like we have many trees here.
1: Ten trenér seděl pod krásným stromem, jaké máme tady.
0: And the horse went and started grazing where the trainer was sitting.
1: A tak ten kůň se začal pást přesně tam, kde seděl ten trenér.
0: That is already step one of the training.
1: A to už je první krok toho tréninku.
0: Then when he came, then the trainer went in the bushes, found some green nice grass.
1: A potom, když tam ten kůň byl blízko, tak ten cvičitel si natrhal hrst nějaké svěží trávy.
0: And fed it to the horse as a reward.
1: A jako za odměnu ho tím krmil.
0: Then the horse knew that okay, when I listen to him, then I get some nice rewards.
1: No a tak ten tomu koni došlo, že když ho bude poslouchat, když bude u něj blízko, že dostane nějakou dobrou odměnu.
0: Then the trainer started taking

0: that beautiful, nice grass and put it on one spot.
1: A začal ten trenér začal tu dobrou trávu brát a dávat na jedno místo.
0: And the horse then went and ate that grass which he put.
1: A tak ten kůň se naučil právě na to místo chodit a tam jíst tu trávu.
0: Then slowly he started petting the horse and putting a blanket over his back.
1: A postupně potom začal toho koně hladit, plácat a dával přes něj přikrývku.
0: Then again removing it, then again putting it.
1: A zase sundal tu přikrývku a zase mu ji nasadil.
0: And then one day he decided that he needs to pluck some beautiful fruits off the tree.
1: A jednou se rozhodl, že potřebuje natrhat nějaké ovoce ze stromu.
0: So gently while petting the horse, he climbed on the horse and the horse knew that it is okay because it's some nice treats for me.
1: A tak na toho koně vylezl, aby dosáhl, ten kůň věděl, že je to v pořádku, že dostane odměnu.
0: Then the horse started slowly letting him sit on him and take him to the places where he knew where the treats would be.
1: A tak ten kůň ho vlastně nechal na sobě sedět a vozil ho na ta místa, kde natrhali to a ten kůň to pak dostal jako odměnu.
0: And this whole process took approximately one and a half year.
1: A celý ten proces trval asi rok a půl.
0: And after that time he brought the horse back to the king.
1: A po té době přivedl toho koně zpátky k králi.
0: And the king was very surprised and very astonished that how did this happen.
1: A král byl překvapený, jak k tomu došlo.
0: And then the trainer told the horse, now you are under him, listen to him, but I will come every evening to see you.
1: A tak ten cvičitel tomu králi řekl, no tak teď je tvůj, ale já ještě každý večer se přijdu podívat, jak na tom je.
0: Then slowly after every evening he started coming once a week.
1: A potom nejdřív chodil každý večer, potom už jenom jednou za týden.
0: And then he was fully trained.
1: No a pak už ten kůň byl úplně vycvičený.
0: So in the same way our minds are very restless running around.
1: A stejně na tom naše mysl, která je neklidná a pobíhá kolem.
0: But just let it go, that's its job to roam around and to have thoughts continuously.
1: A tak ji nechte, protože to je její práce, ona pořád někde musí pobíhat.
0: And then slowly train your mind towards Guru Bhakti.
1: Ale postupně trénujte tu mysl směrem ke Guru Bhakti.
0: We have to have that mindset, that devotion towards the master, the devotion towards the bhakti path.
1: Pěstujte si to nastavení mysli směrem k bhakti, k cestě bhakti, k oddanosti.
0: And if our minds are still running around, let it run around. When it calms down, it will come back.
1: A když ta mysl někdy uteče, tak ji nechte, ať uteče, ale zase ať se vrátí zpátky.
0: So we have to learn by the grace of Guruji how to tame our minds and he's our trainer and this is our mind.
1: A tak díky milosti Gurudeva se postupně tu mysl naučíme zvládat, protože on je ten náš cvičitel a nám ukáže, jak tu mysl zvládnout.
0: And with his kripa everything is possible.
1: A z jeho kripa je všechno možné.
0: So now we can practice the Sanya Sukta.
1: A teď můžeme cvičit mantru.
0: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.

0: スリディープナーランドワンヒーチェデイカタスヴィルサタグルキマンガナマナホーガヤメラ When I saw a picture of my Gurudev, my mind went to complete ecstasy out of happiness.
1: Když jsem spatřila fotografii Gurudeva, byla jsem bez sebe štěstí.